0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

0: nejhluší digitální rádio.
1: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
0: DAB+.

Being right on the train, first one out, up to town to take you.

0: Reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si uzávěr plynu.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

Těší vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Rádio 1. Světlo v lese.
1: Jednou, až všichni odmaturujeme.
2: Co ti

0: Konečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci budou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

0: nějakou blbec, znám ryba děkovou.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: růmu. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

Taky na to.

0: Reklama Rádia 1.
1: Pomáháme s Europlazmou.
2: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zdar, tak co včera?
5: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
4: A přes co máš televizi?
5: No normálně, přes anténu.
4: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
5: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
4: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
6: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
7: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
8: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
7: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
9: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
10: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v oby jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv. Z oby.
11: Reklama na Radio 1.

Dobrý ráno s Rádiem 1. Od mikrofonu zdraví Jakub Šponér. A následující 3 hodinky si dáme spolu. Mám opět pečlivě vyskládaný krásný hudební výběr. Začali jsme trackem od hudebnice, myslím, že je trombonistka, Kali Van Dever a Dave Harrington z Darkside, jejich společný track Chase, který vyjde na desce Evergreen. A teď track Silencio od Romea Poriera a je to remix od Eliho Kesslera, můj strašně milovaný hudebník Romeo Poriach, pardon my French, jako vždycky, bruselský hudebník, ambientní, experimentální. Poslouchám ho nepřetržitě, pořád v kuse, dokonce nosím teď asi 2 kapelní trička už jenom a jedno je Romeo. Ještě jednu písničku si od něj pustíme později. Začneme zase trošku ambientní, jako vždy. Pak se posuneme k nějaké elektronice, na konci asi kytárky. Taková klasika. Tak ještě jednou přeju příjemný vstávání, hezký ráno a zase se ozvu. Yeah.

0: Rádia 1.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastný
4: dle románu Erlinga Jebsena.
3: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopij, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz. Skonto nábytek.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
15: Reklama na Radio 1.

teď si dáme další takovou podobně ambientní věc. Je to track Ananda od Love Spirals Downwards, mě oblíbená věc, často je hraju. Takže enjoy.

0: Reklama Rádia 1.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Ahoj, jsem Valerie ze skupiny Hyen. Tady vás pozveme na náš koncert, který se koná 10. října v pražském klubu Fama. Jako speciální hosté ze Slovenska s námi vystupí naši přátelé z skupiny Blue Sundown. A přijďte se na nás podívat a těšíme se na vás.
4: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz. Skonto nábytek.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
8: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie, právě v Kunsthalle Praha.
9: Zlato, co máš dneska v plánu?
10: No přece všechno.
11: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
12: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Reklama na Radio 1.

Tak to byl úplně nový track od tuším, že dánský dvojice Halo Plus. Jmenuje se Kitchen, vyšel před 3 dny. Teď si dáváme track Every New, skvělá ambientní věc od Beverly Glenn Copelanda. Původně vydaná v roce 86 a tuším, že to došlo, nebo že došlo k nějakému re-releaseu 2020 něco. Iž nevím, nejsem si teď jistý. Každopádně je to nádherný, nechci do toho moc kecat. Přeju vám příjemný den a příjemný.

0: jedno.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Vybavujete domácnost?
7: Jo.
6: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas, tak přijďte najisto. Více na drmaxleky na předpis.cz. Lékárny Dr. Max.
9: Ahoj, tady

0: Je me suis assoupi entre les pattes d'un lion. De la pointe de ses griffes qu'il enfonce dans mon bras, il oriente mes pensées vers les mouvements des bêtes. Il m'envoie des images qui volent dans la nuit, roulent de mer en mer, de rivière en rivière. J'entends avec lui les bruits d'un autre monde qui s'enfuit au galop le long des autoroutes.
1: Tímhle jsem teď úplně posedlej poslední dva dny. To je Philippe Poirier a Romeo Poirier, otec a syn. A zvlášť Romeo totálně miluju. Philippe byl jeho otec, který nedávno umřel. A vydali spolu desku, která se jmenuje Image Parly, což jsou texty Philippeho a hudba Romea. A je to strašně krásný. Je to ambientní a do toho je francouzsky mluvený slovo. A Philippe Poirier mimochodem byl takový jako mozek kapely Cat Onoma, kterou tolik ještě neznám, ale chystám se ji naposlouchat. A fakt strašně skvělá deska, doporučuju. A to, co teďka slyšíte, je taková starší věc. Jmenuje se Just Be There od Sugar Plant. Tak jdem na to. Hezký ráno.

0: Jedna reklama.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
0: Jedna reklama.

jsou na Rádiu 1 The Sweet Enoughs, track Kenny's Beach, zpustu nová věc.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Beatle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b20.cz.
5: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme výběr.
7: Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete
7: to riziko?
6: Ale je to na vás.
7: Váš názor.

0: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
1: Usnula?
2: Asi jo.
1: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
3: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Podestýlková vejce 30 kusů v Bila klubu za 78,90 pouze v pátek nebo Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
8: Reklama na Radio 1.

nesmí to hned sestupovat. Tohle je fantastický track Around the Eyes od hudebníka, který se jmenuje Andy Boy. Mnoho z vás ho může znát jako kytaristu. Vlastně byl to úplně první kytarista Meka DeMarca. Od té doby už šel fakt dlouhou cestu. Má projekt se svým bráchou, který nikdy vyslovit, jak se jmenuje. A dělá samé věci, je skvělý. Takže tohle Around the Eyes z desky Doomed, která teďka vyšla, vyjde, něco takového, je to hodně čerstvý. A to, co slyšíte teď, je další frankofonní věc dneska od hudebního projektu Omerta, který se jmenuje Blue Day. Takže přeji hezký ráno.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Kino?
4: Kino.
3: Der Film?
4: Film.
3: Warum?
4: Proč?
3: Wann?
4: Wie?
3: Wo?
4: Kde?
3: Aha, das Filmfest.
4: Festival německým mluvených filmů.
3: Já. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
5: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
3: Tschüssi!
6: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
7: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dílera.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Pomáháme s Europlazmou.
18: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1 000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
19: Reklama na Radio 1.

tím Forma Norte Immobile. A teď nasleduje věc, kterou mám hodně rád. Je to Jakub Šimanský. Písnička, která se jmenuje Jemena. Je to z nový desky, která se jmenuje Bez Niesnera. A jenom pro kontext to dám, že Šimanský Niesner bylo, nevím, které, jestli ještě budou někdy pokračovat, ale skvělý duo, který právě hrál takový americký kytarový primitivismus. A Šumanský na to navázal na solový desce. Takže tady to je.

0: 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro. Pohřbený obr.
2: Ty tmavé vdovy, proč nám kříží cestu? Což pak toho v dnešní den nemáme dost na práci? Není naše trpělivost už tak dost zkoušena?
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
7: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
14: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
15: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
16: Reklama na Radio 1.

kapela Pinback, jejich track XIY. A my si teď dáme písničku Going About My Day od dánské hudebnice Loli Hammerich. Je to vlastně letošní single, vyšel 10. června. Ale je to skvělý.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Šimanský a jeho skladba Sitzfleisch.

Druhá novinka. Orion featuring Pain, Vladimír 518, Kaddem a Vodka ve společné skladbě Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, Bahn, S-Bahn, rád to mám, teď to dám. Deutsche Bahn, Bahn, S-Bahn, rád to mám, teď to dám. S třetí novinkou je tu Apnea Ensemble, jmenuje se Oh Father. Oh, Mother, oh.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest nové desky písničkářky Květa, která vystoupí společně se svojí kapelou Včely 29. října v Paláci Akropolis.

Rádiu 1, Incubus, skvělá kapela, ne tak moc často zmiňovaná, jak by podle mě měla být. Track Echo, starší věc, předtím naopak čerstvá novinka, ženský duo Curbside, Lampseer, track No Ordinary World, z nového takového spíš EPčka, který se jmenuje Put Rings on All My Fingers to Weigh Down My Hands, který vyšlo 11. září letošního roku. A další věc, kterou si dáme, je spíš starší. Jmenuje se Glad and Sorry od kapely Faces. Je to skvělá věc. Tak, přeji hezký ráno, opět znova, cokoliv, co děláte, ať je příjemný. A máme před sebou ještě posledních zhruba 40 minut, takže enjoy.

Skvělý, miluju to. Možná moc chválím písničky, které já sám tady pouštím, ale mám z nich velkou radost, takže to je proto. Další věc, Blue Kiss a Nikolaj Tretiačenko, písnička 155. Taky naprostá novinka, pražské hudebnictvo, je to skvělý. Budu držet palce, jsem zvědavý, co vydají dál.

got my

American Analog Set, písnička Punk as Fuck, teď Le Coupe, Second to No One a blížíme se pomalu k závěru.

0: Reklama Rádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie, právě v Kunsthalle Praha.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
10: Už vás nebaví jednání a triky prodejců ojetých vozů a nechcete se spálit? Chcete prostě pohodovou koupi, férové jednání a odbornou pomoc?
11: Tak jste u nás na správné adrese. Autocentrum Davokár. Široký výběr prověřených vozů s garantovaným původem a kilometrovým nájezdem.
10: Všechna auta na jednom místě.
11: Autocentrum Davokár. Navštivte nás a určitě si vyberete.
12: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
13: Zatočte se spadaným listím. Široké hrávě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obi.
14: Reklama na Radio 1.

strašně dobrá věc. Se jmenuje Soldissimo, je to EDC remix spolu s Air od Etienne Dick Casey'ho. A tohle je zároveň můj poslední vstup. A potom ode mě uslyšíte ještě track Dona Luna od Alana Sorrentiho, stará italská věc. A úplně na závěr Felicity J. Lord Haircut, to budou tady mít koncert, nevím přesně kdy, najdete to na webu, dělá to Hard Noise, tuším. Takže jak jsem říkal, ode mě to bude všechno. Moc díky za to, že jste poslouchali. Tracklist je už teď celý na webu Rádia 1. Kdybyste měli zájem si ho projít, případně na svých sociálních sítích, pravděpodobně asi na Instagramu, budu sdílet odkaz na playlist na Apple Music, takže pokud posloucháte na Apple Music a zajímá vás, co jsem tady hrál, případně si můžete najít i nějaký starší playlisty. Mělo by jich tam být už 32 dílů. Tak je to všechno na mém profilu, můžete se tím prokousat, kdybyste nevěděli, co máte poslouchat. Po mě tady bude nejspíš Ellen, tuším, takže si užijte i její vysílání. Mějte se krásně a zase za 2 týdny naslyšenou. Hezký víkend a díky za to, že jste poslouchali. Čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kino?
2: Kino.
1: Der Film?
2: Film.
1: Warum?
2: Proč?
1: Wann?
2: Wie?
1: Wo?
2: Kde?
1: Aha, das Filmfest.
2: Festival německých mluvených filmů.
1: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
3: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
1: Tschüssi!
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Na veterány, kabriolety, sporťáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
7: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
8: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
7: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
9: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
12: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
14: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
15: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
14: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
16: Reklama na Radio 1.

0: Přátelé, komu tady hučí Rádio 1?
1: Je 9 hodin a od mikrofonu Rádia 1 velmi zdravím všechny, kterým hučí Rádio 1 k poslechu. Společně strávíme následující 3 hodiny a já vám přeju hezký pátek a příjemný poslech Rádia 1. Následující 3 hodiny vám průvodcem bude Ellen.

zněla nám teď 2. října na labelu Openers, vyšlý single s názvem Go Again od M-Tracka, M-Track featuring Meredy, předtím Bonobo a Jacques Green Fold a před námi je Bukashate a Broken Glass.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V Auto S máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto S právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u S-a.
6: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
7: Promění.
6: A v novou sukínku?
7: Promění.
6: A v paraplíčko?
7: Promění.
6: I na obal pro pastelky?
7: I v obal.
6: A v baťůžek?
7: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
8: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
6: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
7: Běž už.
8: Více na cestaodpadu.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
14: Pomáháme s Europlazmou.
15: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
16: Reklama na Radio 1.

Dominic Martin, tentokrát jako Kalibr, loňský release s názvem Doing It For You, Kalibr a Cello. A před námi je Bong Jayar a Not In Surrender. Posloucháte Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
0: Jedna reklama.

amsterdamského DJ a producenta, který se říká Simfane s názvem Need You. V original mixu vyšlo na labelu Ninja Tune. Předtím americká dvojka Odessa. Harrison

0: My Friends Never Die jsme si hráli skladbu If There's Time. No a ještě předtím naopak novinka, a to teď vyšle album polské elektronické dvojky Cats and Dogs, Grzegorz a Wojciech, a jejich album Finally na jejich labelu Pets, ze kterého jsme si hráli skladbu We're Gonna Be Alright, Cats and Dogs featuring Aji. Teď se podíváme, co je nového ve Velké sedmě.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. První novinka. Šimanský a jeho skladba Sitzfleisch.

Druhá novinka. Orion featuring Pain, Vladimír 518, Kaddem a Vodka ve společné skladbě Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, Bahn, Bahn, rád to mám, teď to dám. Deutsche Bahn, Bahn, Bahn, rád to mám, teď to dám. S třetí novinkou je tu Apnée Ensemble, jmenuje se Oh Father. Oh,

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest nové desky písničkářky Květa, která vystoupí společně se svojí kapelou Včely 29. října v Paláci Akropolis.

0: Posloucháte Rádio 1, 9 hodin 50 minut a dozněl nám kousek s názvem Samba Tranquil od dvojky Rob Garza, Eric Hilton, Tivari Corporation. Letos slaví 30 let od svého vzniku. 30 let nám servírují skvělý mix elementů dubu, acid jazzu, reggae, etnické hudby, hip-hopu, elektroniky, Brazílie, bossanovy a právě u téhle příležitosti vydali teď desku. Předtím producentská dvojka Bonafik a taky to byla vlastně taky novinka, teď vyšla Bonafik a Kady, skladba s názvem Tripo. No a ještě předtím další deska aktuální teď vyšla od australské producentky Logic 1000. My jsme si z ní hráli skladbu All In For You, Logic 1000 featuring Kučka. Tady u téhle zpěvačky mě dost zajímalo, kde přišla k tomu háčku nad C, protože se narodila v Británii, žije v Austrálii, nějak jsem se toho nedopátrala, proč si říká Kučka s Č. Každopádně civilním jménem se jmenuje Laura Jane Lowther a znáte její hlas třeba se spolupráce s Flumem, Vincem Staplesem nebo ASAP Rockym, tak tentokrát taky se svojí krajankou Logic 1000. Za chviličku si dáme taky novinku od Oriona.
1: Reklama Rádia 1.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
7: Vy chytrálí, s chytrártem jsme ušetřili.
6: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
8: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Vybavujete domácnost?
12: Jo.
11: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
13: Ahoj, tady Mojmír Papalesku. Chceš pomoct dobré věci? Tak přijď 15. října do Roxy podpořit lidi s duševním onemocněním. Poprvé a možná naposled na podporu téhle akce zahrajeme společně jako The Nihilists, The Stylist s Tonyou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na goout.cz. Díky a 15. října v Roxy.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
15: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
16: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Přesně tak, dozněl nám slíbená novinka od Oriona. Orion featuring Pain, Vladimír 518, Kadema, Vodka. A je 10 hodin, čas na kulturní servis na pátek 9. října. Svátek mají Štefanové a taky Sáry, všechno nejlepší. A my se podíváme na festivaly, galerie a samozřejmě program Rádia 1. Festivaly Design Block letošní ročník s tématem Světlo se koná ve Veletržním paláci a na dalších místech v Praze. B2Can, filmový festival oceňovaných snímků z festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes ve vybraných kinech po celé České republice. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Bollywood, festival indického filmu v kině Světozor. Koma, mezinárodní komiksový festival v prostorách brněnské Káznice na Cejlu. Galerie, novoměstská radnice Pavel Cígler, Pražský hrad, kaple svatého kříže Eva Eisler, kruh ticha, galerie středočeského kraje, výstava Ludmily Školové s Lídou. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Edit a Egon, ikonické kresby Egona Šílého ze sbírek Národní galerie Praha. Dox, Radka Bodževič, Faust, Galerie hlavního města Prahy, Dům fotografie, Terra Incognita, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnková zahrada 2, Rock Café, Ondřej Mio Michálek, Under the Surface, Kunsthalle Praha, Anet Messager, Tragikomedie, Moravská galerie v Brně, Boris Kráľ, Bonsoir Audrey, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Studio Prona v Lounech k nové epoše, Zdeněk Pešánek a dědictví světla. Kaštan, scéna Unijazzu, Martin Mařík, obrazy. Karpuchina Gallery, Bystik Klčo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. Pragovka Gallery, Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová, Zachytit nit. Trafo Gallery, Siegfried Herz, Velké poledne. Muzeum Montanelli, Já, Bedřich Dlouhý. Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka, Láska. Galerie C12, Michal Štochl, Head and Shoulders. The Chemistry Gallery, Rozrušená hladina. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Lucie Kavánová, Rozumět a umět uspořádat. Galerie Rudolfinum, Krestit Mačistan, Tania Lukin Linklater and Duane Linklater. Vodní tvrst v Jeseníku, Jaromír 99, Tam, odkud jsem. Vila Pelé, Kamil Lhoták, Krajina snů. Artoto Galerie v Uhelné mlýně, Marie Filipovová, Milada Otová, Dagmar Šubertová, Jako kreslit do písku. Depo 2015 Plzni, Do těla. Muzeum Kampa, Milan Kunz, Pop Renaissance. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD Nonstop a dnes to bude Fred Again a deska Actual Life, ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin Rem Dance.

předtím moje velká oblíbenkyně Nia Archives, její 2 roky staré album Silence is Loud a Cards on the Table. No a v roce 2024 vyšel i následující kousek, který je před námi. Je to Etherwood a skladba We Felt It.

0: Kamarádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro, Pohřbený obr. Každý démon nebo zlý duch, na kterého mohli narazit, by si za kořist zvolil člověka kráčejícího na konci výpravy, podobně jako velká šelma sleduje antilopu uzavírající stádo.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie. V sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
5: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
12: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
16: Reklama na Radio 1.

10 hodin 26 minut posloucháte Rádio 1, Alex Banks a Forwards. Předtím Barrican Swim, jeho loňská deska Loner a All My Friends. No a před námi je teď zase říjnová novinka, release na labelu Free Range a bude to Jimster a What You Are. Jinak jsem vám neřekla, že v téhle hodině nás čeká soutěž, a to z mého pohledu hodně zajímavá soutěž. Sama bych si v ní ráda zasoutěžila a vyhrála, tak buďte připraveni.

0: Je to tak, zhruba v půlce téhle hodiny je tu soutěž, kterou jsem slíbila, a soutěžíme s Jamesem Lovellem. Osobně mým velkým hrdinou, legendární James Lovell, zakladatel Mowax a tvůrčí síla Uncle, přijíždí do Prahy už 17. října v klubu District, nabídne 3-hodinový DJ set plný elektroniky, trip-hopu, breakbeatu, house a techna. Speciálním hostem bude polské duo Skalpel, čeká vás výjimečná noc s ikonami elektronické hudby. No a na Rádiu 1 teď někdo z vás může vyhrát 2 vstupenky na Jamesa Lovella v klubu District 17. října. A to s odpovědí na tak banální otázku jsem vám vlastně před chviličkou odpověď prozradila, takže stačilo jenom chvilinku dávat pozor. Ptám se vás na to, z jaké země pochází speciální host večera, duo Skalpel, a věřím, že drtivá většina posluchačů Rádia 1 to ví. Haló, haló, tady Alen, Rádio 1.
1: Haló, ahoj, Alen, tady Miloš.
0: Ahoj. Tak,
1: z Polska.
0: Jsou z Polska, přesně tak, Skalpel jsou z Polska, jeden z Ninja Tunových koní dlouholetých, a ty můžeš vzít někoho na koncert, teda na DJ set na Skalpel a na Jamesa Lovella 17. 10. do Districtu, moc ti gratuluju, a zůstaň ještě na telefonu, aby jsme se domluvili, jak si to převezmeš.

Posloucháte Rádio 1, Underworld a Always Loved a Film. K soutěži nám samozřejmě hráli Uncle a On My Knees, Bronin, Def Mixu. A před námi je návrat v čase do roku 1991, a to s Orbital a skladbou Satan.

CD Nonstop. Za britským projektem Fred Again se skrýval od počátku této dekády v té době už úspěšný londýnský producent Frederick Gibson. Jeho debutové album Actual Life z roku 2021 nabízí samply z různých sociálních sítí. Ostatně poslouchejte dnes po 19. hodině pořad CD Nonstop.

0: Doznívá nám Dusky a kousek s názvem Bindweed, předtím Everything But The Girl a Run A Red Light v Logistics remixu. Oba kousky vyšly letos.
1: Reklama Rádia 1.
2: Nepatří do mikrovlnky, rychle.
3: Hrnec, kočka, tchýně.
2: Vlajka s červenou barvou, najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící, práce snů, nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
6: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
7: Jo.
6: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
7: Co mě zrovna napadne?
8: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až do 89 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
15: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
16: Zdar, tak co včera?
17: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
16: A přes co máš televizi?
17: No normálně, přes anténu.
16: Tak to bude tím. Já mám sledování TV, je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
17: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
16: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
18: Reklama na Radio 1.

11 hodin, 15 minut. Společně jsme nakousli poslední hodinku mého vysílání. Tohle je Adam Freeland a teď 2. října na labelu Marine Parade vyšle Twister EP. Hráme si skladbu Killy Girl. Předtím Depeche Mode a John the Revelator v remixu, jak jinak než od Uncle, se kterými jsme dnes, respektive s Jamesem Lovellem, jsme soutěžili v Uncle Reconstruction s Alba Depeche Mode Remixes. Deska, která vyšla v roce 2011, obsahuje skladby z let 1981 až 2011. No a ještě předtím, před Depeche Mode, nám zněla opět jedna z novinek. Na konci září na labelu Crosstown Rebels vyšlý single Don't Talk To Me. To byl Monolink a Sios. Sios je v Bergamu, v italském Bergamu narozený a v Berlíně žijící hudebník. Monolink je Stephen Link, německý zpěvák, skladatel a producent elektronické hudby, který má hodně rád ambientní techno.

0: Reklama Rádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Kaufland Card Extra! Obrovské slevy a věrnostní body! Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody!
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Beatle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b20.cz.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
6: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
7: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
11: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
13: Pomáháme s Europlazmou.
14: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1 000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
15: Reklama na Radio 1.

0: Posloucháte Rádio 1, 11 hodin 34 minut, dohráli nám The Cure a Lullaby z desky Mixtape. Jsme si hráli hned právě úvodní skladbu Lullaby v Extended Mixu. Předtím to byly The Chemical Brothers a Beck, Wide Open. No a před námi je teď aktuální kousek, který vyšel na konci září, Frameworks a Sully Breaks a Growing Pains.
1: Nejhorší jingly na světě prostě.
2: Jsou na rádiu jedna.

0: Dozněla nám další z novinek, kterou ještě teď stíháme v závěru. Je to newyorská hudebnice, DJka, performerka Chloe Kalet a byla to skladba Bad Bara, předtím Frameworks a Growing Pains, Frameworks a Sully Break. No a 11 hodin a 43 minut je čas na druhou část kulturního servisu.
1: Kulturní servis.
0: Kulturní servis na pátek 9. října, jeho čas koncerty a tančírnami, filmy, divadly a programem Rádia 1. Koncerty a tančírny u Bukanýra ve 23 hodin DJs Ondrejka, Identik a Jan Skadev. Klub 007 na Strahově v 19 hodin No Stress a DJ Šedák. Kaštán, scéna Unijazzu ve 20 hodin Balkan Party Band. Rock Café ve 20 hodin SPS a The Fialky. Bike Jesus, Deli Girls. Palác Akropolis 19.30 Ivo Dimčev. Cargo Gallery ve 20 hodin Skyline. Klubovna Povaleč 19.30 Fobia Kit a Sekula. Groove Bar v 21.30 Chata. Lucerna Music Bar v 18 hodin Vincent Garcia. Jazz Dog ve 20 hodin Top Dream Company. Filmy Edison Film Hub B2Can v 19 hodin Spasení. Kinopilotu v 19.30 Verbal a v 21 hodin Poeta. Kino 35 B2Can, 18 hodin Žádní dobří muži a ve 20 hodin Minotaur. Kino Dlabačov B2Can, v 18 hodin Pina a ve 20 hodin Její soukromé peklo. Kino Přítomnost ve 20 hodin Pravda nebo lež, Bio oko ve 20.30 Donnie Darko. Pop-up kino Zámek Veleslavín B2Can v 19 hodin Pina. Pop-up kino Čistírna Bubeneč B2Can v 19 hodin Rudé skály. Divadlo Minor v 18 hodin Tučňáci, Švandovo divadlo v 19 hodin Romeo a Julie, divadlo pod Palmovkou v 19 hodin Ostře sledované vlaky, divadlo v Řeznické 19.30 Relativita, divadlo v Celetné 19.30 Rozmarné léto, divadlo v Dlouhé 19 Něha, divadlo D21 19.30 Válka smloky, Klubovna Kašpar 19.30 Plíce, Jatka 78 19.30 Happy Hour, Meat Factory ve 20 hodin Popel, na Rádiu 1 v 18 hodin Knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin v CD Nonstop Fred Again a album Actual Life, ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin Ram Dance.

11 hodin a 50 minut znamená nejen to, že se s vámi už pro dnešek musím rozloučit, a taky, že snad s odřenýma ušima stihneme ještě dvě novinky, respektive tohle byla jedna z nich a dvě skladby do konce hodiny. Je tou další novinkou, tohle je Monroe a Bloxberg, a kousek, který vyšel 2. října na labelu Shogun Audio, a před námi Pearson Sound a Mary Davidson Heat, taky release 2. října, a ještě Teisha a El Murphy Renegade. Všechno, co jsme si hráli, už je samozřejmě na webu Rádia 1 a já se na vás těším příští týden trochu dřív než v pátek. Mám tady jeden záskok od 12 hodin ve středu, tak trošku staré dobré časy, a moc díky za krásné vzkazy dneska, přeju vám krásný víkend a moc se těším jak na středu, tak na pátek. Loučí se Ellen, ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, já jsem Tom z kapely Here. Přinášíme vám původní obrazozvuk z 90. V sobotu 10.10. zahrajeme spolu s kapelou Blue Sounda v klubu FAMU.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde?
5: Od lesa prodá auto u ESA.
7: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
12: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
13: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
14: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
13: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
15: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v oby jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv z oby.
16: Reklama na Radio 1.
17: No, to je výborný.
18: Nějaký Jouda přeskočil hrazení a stal se na pár minut slavným, no.
17: Tak přeskočil hrazení a...
18: Hlavně, že dostane toho panáka, no, taky má krásný oděv. To je nádhera.
17: A přeskočil mu v hlavě.

Ahoj, ahoj, máme 12 hodin 10 minut, dneska je pátek 9. října, vy ladíte Rádio 1 a já s ním jsem tady já, Mike H. Chvilku jsme se teďko neslyšeli a moc jsem se těšil, až vám budu moct zase zahrát nějaký svoje oblíbené novinky z mojí kolekce. Dneska se mi tady sešlo hodně kytarových věcí a úplně stejně tak se mi tady sešlo hodně elektroniky, do toho trošku Afriky nebo Blízkého východu. No, začínali jsme poslechově elektronicky, na začátku to byl Dave Angel, londýnský technoproducent, teďko vyšel ale s ambientním albem, který se jmenuje A Time and Place, a já jsem z něj hrál skladbu Fly Grey. Teď nám dohrál německý projekt Answer Code Request, no a teď to jsou dva Britové, Andy Bell, Pyconer Audio, skladba Cycle, ovšem v remixu od James Adrian Browna. Samozřejmě průběžně aktualizuju tracklist, najdete ho na webu radio1.cz a já tady s váma budu dneska až do 15. hodiny. Přeju vám hezký poslech, tady Mike H. a Radio 1.

0: Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro, Pohřbený obr.
2: Tak putujeme v plné zbroji ve jménu našeho velkého krále a putovat nepřestaneme, dokud oba budeme v stavu učinit další krok. Pojďte, přátelé, nic se mě nebojte.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Švandovo divadlo uvádí
6: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
5: Ukrutně šťastní
6: dle románu Erlinga Jebsena.
7: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
6: A jaké je druhé pravidlo?
7: Žádný jiný není.
6: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
8: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
16: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
17: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
18: Reklama na Radio 1.

Dva veteráni elektronické scény spojili síly. Jsou to švédský Axel Boman, zakladatel labelu Studio Barnhus, a s ním německý producent Super Pitcher, který pro změnu spolu zakládal label Compact. Společně složili album Tell It to the Mountains, který vyšlo nedávno, a já jsem z něj vybral skladbu Hiking the Glacier. Teď zůstáváme s Axelem, respektive za Axel Bomanem ve Švédsku. Tady je psychrocková kapela Dungen a jejich nový album Vidrik Var, tady konkrétně skladba En Gang i Timen.

0: Jedna reklama.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
0: Jedna reklama.

Naprosto parádní záležitost od francouzského producenta Maxime Denouz. Maxime nedávno vydal nový album Club Imperial. Na tomhle poslechovém albu se míchá kostelní hudba s inspirací v elektronické hudbě z začátku 90. let. A všechny jeho kompozice jsou hrané kromě elektronických nástrojů, taky varhany, které jsou ovládané elektronicky, protože ručně by to takhle rychle někdo nedokázal zahrát. Tohle album Club Imperial od Maxime Denouz je pro mě rozhodně jedna z nejlepších věcí, která zatím letos vyšla. Určitě vám fakt doporučuji si ho celý poslechnout. Po Maxime Denouz je tady ale teď Bullion a za chvíli třeba hudebnice Desire. Posloucháte Rádio 1, tady je Mike H.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie. Právě v Kunsthalle Praha.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
5: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
6: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
10: Usnula?
11: Asi jo.
10: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
11: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
10: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Bila klubu 250 gramů za 24,90. Bila, to dobré začíná u nás.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
15: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Reklama na Radio 1.

Dnes je pátek, 9. října, je 13 hodin 3 minuty, vyladíte Rádio 1, tady je Mike H. a teď pravidelná rubrika Kulturní servis. A začneme s festivaly. Probíhá Design Block, jehož letošní ročník s tématem Světlo se koná ve Veletržním paláci a na dalších místech v Praze. Probíhá také festival B2Ken, to je filmový festival oceňovaných snímků z festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes ve vybraných kinech po celé České republice. Brno Art Open, to je festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Bollywood, to je pro změnu festival indického filmu probíhající v kině Světozor. A nakonec Koma, to je mezinárodní komiksový festival v prostorách brněnské Káznice na Cejlu. Dále tady máme v navíce velké množství galerií a začínáme s Novobrodskou radnicí. Tam najdete výstavu Pavla Cíglera. Na Pražském hradě v kaple svatého kříže je to pak Eva Eisler a Kruh ticha. V galerii Českého kraje je to pak výstava Ludmily Šikolové s Lídou. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci najdete Edith a Egon, ikonické kresby Egona Schillého ze sbírek NGP. V Doxu je to dále Radka Bodževič a výstava s názvem Faust. V galerii hlavního města Prahy v Domě fotografie najdete výstavu Terra Incognita. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy je to pak výstava Trnkova zahrada 2. V Rock Café je dále Ondřej Mio Michálek, Under the Surface. V Kunsthalle Praha je Anet Messager a tragikomedie. V Moravské galerii v Brně je Boris Král, Bonsoir Audrey. V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze je Vita Eternis, výstava o restaurování. V Meat Factory v galerii Zeď najdete Tomáše Mituru a Chasing Shadows. V galerii Benedikta Rita v Lounech je dále Martin Janíček a jeho zvukové projekty. Ve studiu Prona v Lounech je výstava K nové epoše, Zdeněk Pešánek a dědictví světla. Dále v Kaštanu Seně Unijazzu najdete Martina Maříka, obrazy. V Karpuchina galerii jsou Bystrík Klčo a Margarita Ivy, You can't return, you are here. V Parkovka galerii jsou to dále Stanislava Karbušická, Alexandrina Jordanová, Zachytit nit. V Trafo galerii je Siegfried Herz, Velké poledne. V muzeu Montanelli probíhá výstava Já, Bedřich Dlouhý. V Artiu Bořislavka je výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka, Láska. V galerii C12 je pak Michal Štochl, Head and Shoulders. V Chemistry galerii je to pak Rozrušená hladina. V galerii moderního umění v Rudnici nad Labem pak najdete Luci Kavánovou, Rozumět a umět uspořádat. V galerii Rudolfinum je pak Krestet Mačistan, Tania Lukin Linklater and Duane Linklater. Ve Vodním výtrze v Jeseníku najdete výstavu Jaromír 99, Tam, odkud jsem. Ve Vile Pelé je pak Kamil Lhoták, Krajina snů. V Artoto galerii v Uhle Mlýně najdete Marie Filipovou, Miladu Otovou a Dagmar Schubertovou, Jako kreslit do písku. V Depu 2015 v Plzni probíhá výstava Do těla a nakonec v muzeu Kampa je to Milan Kunz a Pop Renaissance. No a co se týče programu tady na Rádiu 1, do 15 s vámi budu já, Mike H. 15 do 18 pak naváže Jirka Štefl. V 18 hodin pořad knižní servis, v 18.10 pak Vintage Cool TJ Eva, v 19 hodin CD Nonstop dneska s hudebníkem Fred Again a jeho album Actual Life, ve 20 hodin pořad High Fidelity a nakonec ve 22 hodin pořad Rem Dance. Ještě úplně pod čarou, dnes a zítra probíhají v celé republice komunální volby a volby do Senátu a já vás prosím, běžte volit.

Na chvíli jsme se usídlili v Nigérii, dohrála nám Evi Edna Okholi a skladba Izuo Okro, což znamená údajně okrasup, okrová polévka. Evi Edna Okholi je skvělej zástupce nigerijského reggae, kterýho tam teda rozhodně mnoho není. Tahle skladba byla konkrétně z roku 1990. No my v Nigerii ještě chvíli zůstaneme, tady je Prince Nikom Barga a Rockafil Jazz International a skladba Ocheme Mia.

Sanga,

0: Reklama Rádia 1.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
11: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
15: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Švédskou postmetalovou kapelu Cult of Luna si asi do hitparády nasazujeme poprvé. Track s názvem A Way Back je druhým singlem z jejich 10. alba, které vychází 6. listopadu. Novinkou druhou je skvělá píseň s názvem Spilled Milk od britské písničkářky Kate Nash. Jednou z klíčových postav grimeové scény je Skepta. Ten si ve skladbě Innocent Smile pozval Suggsy, což je zpěvák skupiny Madness, a také Chase & Status. Do hitparády nasazujeme po nějaké době britsko-norskou spolupráci. Tomora, neboli Tom Rowland z Chemical Brothers a norská zpěvačka a producentka Aurora. Celebration. A na závěr si představíme londýnský solový projekt Eleni Tonry, zpěvačky kapely Daughter, který se jmenuje X-Re. Skladba Radio Station nám novinky uzavře. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert britské hudebnice Arlo Parks. Ta vystoupí 21. listopadu v Archa Plus.
1: Paráda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

parádní atmosférická syntiková záležitost je z pera projektu Modern Apartments z Londýna. Skladba Completely je úvodní skladba nového alba Light on Water, který vyšlo na vydavatelství západního pobřeží Spojených států Dark Entries. Dark Entries se tady taky poměrně často hrajeme. No a z tohohle vydavatelství je i následující skladba, původně starší záležitost, která se ale teď objevila na kompilaci Endangered Species Volume 2. A tohle je konkrétně italský producent Alexandre Robotnik a skladba I Wanna Believe.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
7: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo.
9: iPhony 17.
10: Laserové projektory.
9: Sluchátka Apple Beats.
10: A stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
12: Vy chytralí, s chytrátem jsme ušetřili.
11: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
13: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
14: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
18: Reklama na Radio 1.

Máme 4 minuty po 14. hodině. Vy ladíte Rádio 1, tady je Mike H a moje vysílání se teď překlopilo do poslední třetiny. Poslouchali jsme libanonsko-kanadskou dvojici Frederick D. Oberland a Radwan Ghazi Moumneh, kteří nedávno vydali první společné album s názvem Eternal Life No End a my jsme poslouchali skladbu Squeal of Swine. No, tuhle tu výtečnou muziku můžete brzy slyšet taky v Praze za necelý měsíc, konkrétně 4. listopadu se Radwan Ghazi Moumneh a Frederick D. Oberland představí v Praze v A studiu Rubín. No, my teď jdeme za producentem Kánem do Británie, tady je skladba Curfew.

0: Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro. Pohřbený obr.
2: Vyrazíme, jakmile budu stov sednout na kobylu. Nech mě ještě chvíli, příteli. Jak bychom se mohli utkat s tak strašlivým protivníkem, jako je Saň, když ze samé horečky ani neuzvednu meč?
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie. V sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
7: Vybavujete domácnost?
8: Jo.
7: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
10: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
11: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
12: Už žádný, mami, restartuj to.
13: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
11: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
15: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
14: Dnes musíte vybrat.
15: Mám tady pro vás předvýběr a
14: rozšíříme
15: výběr. Dvojnásobíme investice.
14: Přijmete
15: to riziko?
14: Ale je to na vás.
16: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
17: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
18: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
19: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Za britským projektem Fred Again se skrýval od počátku této dekády v té době už úspěšný londýnský producent Frederick Gibson. Jeho debutové album Actual Life z roku 2021 nabízí sample z různých sociálních sítí. Ostatně poslouchejte dnes po 19. hodině pořad CD Nonstop.

0: Jedna reklama.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
0: Jedna reklama.

Indickou taneční elektroniku tady nehraju úplně často, nenacházím asi dostatek tracků, ale tenhle je rozhodně hodně povedený. Je to Vich Nemikar alias 16, indický producent se svojí skladbou Exit Plan. A to byla předposlední skladba mýho dnešního vysílání. Už tady mám jenom poslední kousek na rozloučenou, který bude klidnější a bude to ukázka z nového alba Jacka Wileyho, kterýho určitě znáte, Sportico. Album Eternal Spring, já jsem vybral z ní titulní skladbu. Na tý se podíleli taky Duncan Bellamy a Lotte Betts Dean. To bude za mě pro dnešní vysílání všechno. Doufám, že vás moje tříhodinovka bavila a my se můžeme těšit hnedka zítra mezi 8 a 10 večer tady na vlnách Rádia 1 v rámci pořadu Cluster, nebo zase za 2 týdny v pátek mezi 12 a 15 v denním vysílání. Přeju vám hezký poslech po zbytek odpoledne až večera s Rádiem 1 a pěkný víkend. Užijte si nástup podzimu. A kdybyste náhodou mojí hudby ještě dneska neměli dost, můžete mě v Praze zastihnout v poslechovém baru Tendence, kde budu celou noc hrát. Začínám zhruba v 9 hodin, tak když tak doražte. A takhle za mě všechno. Díky za poslech, mějte se krásně. Loučí se Mike H. Čau.

0: jedno.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Beetle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
3: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
11: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
13: Reklama na Radio 1.

Krásné odpoledne s Rádiem 1. Moje jméno je Jiří Štefl. Těším se, že vám budu následující 3 hodiny vyhrávat z Rádia 1.

Novinka od Fontaines DC, jejich písnička Tongue. Teď už něco do kancelářského procesu pro Boba. Cure, deska Disintegration, psal se rok 1989. Věřte, nevěřte. Love song, Cure.

z domácí scény zněli The Slots, jejich Time With You. A doma ještě zůstaneme, zde je projekt Bear Cloud. Projekt Šimona Havelky, jeho zbrusenová deska Noob Noobs. A Welcome Bear Cloud.

0: Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
10: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
11: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
13: Reklama na Radio 1. Ah.

doznívá Adam Freeland, jeho novinka Twister. Vy posloucháte Rádio 1, kde se v následujícím

ukázka z již 20 let staré desky od projektu Pentatonic z desky The Five Angels. Vybral jsem track s názvem Cassiopeia. Pro nejbližší chvíle na Rádiu 1 domácí projekt Bloom s hostující Anou Vaverkovou. A zazní taky New German Cinema a jejich My Mistake.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

dozněly slíbení New German Cinema. Čerstvá deska Pain Will Polish Me. Tady už je oceňovaná spolupráce Panda Bear a Sonic Boom. Go on.

0: Reklama Rádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
4: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
6: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Naviděnou Arkády.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90 a svijanský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Reklama na Radio 1.

0: Nightmares on Wax.
1: Hey, come on, you like, pack it up, make love.
2: Šíří se to jako mor.
3: Co?
2: Jako mor.
3: Ale co?
2: No přece Rádio 1.
0: Aha. Před má Nightmares on Wax ještě zněla formace Dive s písničkou Trillions. Nyní už Pepe Dub War Murder Style a nový single

Tady už jedna klasika Iggy Pop. Bang Bang, skladba, kterou napsal společně s Ivanem Králem.

0: Kulturní servis.
1: Kulturní servis na Rádiu 1. Pátek 9. října. Všechno nejlepší k svátku všem Sárám a všem Štefanům. A začínáme jako obvykle koncerty a tančírnami. U Bukanýra dneska ve 23 hodin DJové Ondřejka, Identik a Ian Oskadev. Klub 007 na Strahově přivítá od 19 hodin No Stress a pak bude hrát DJ Šedák. Kaštan, scéna Unijazzu od 20 hodin, Balkan Party Band, v Rockafé od 20 SPS a The Fialky. By Jesus dneska bude patřit Deli Girls, Paláci Akropolis od 19.30 Ivo Dimčev, v Cargo Gallery v 8 večer Skyline, Klubovna Povaleč 7:30 a Phobia Kid a Sekula, Groove Bar 21.30 Chata, Lucena Music Bar 18. hodina a Vincent Garcia a v Jazz Locku od 20 hodin Top Dream Company. Filmová pozvánka zve do Edison Film Hubu v rámci B2Can dneska od 19 hodin Spasení. Kino pilotů v 19.30 Virbel a v 21 hodin Poeta. Kino 35 a B2Can v 18 hodin Žádní dobří muži a ve 20 hodin Minotaur. Kino Dlabačov a opět B2Can od 18 hodin Pina a ve 20 hodin Její soukromé peklo. Kino Přítomnost ve 20 hodin Pravda nebo lež v Biu oko. V 8:30 večer Donnie Darko. Pop-up kino Zámek Veleslavín a opět akce B2Can dneska od 19 Pina. A ještě jednou B2Can, tentokrát v pop-up kinu Čistírna Bubeneč od 19 hodin Rudé skály. Zveme pochopitelně i na divadlo. V divadle Minor od 18 Tučňáci, ve Švandově divadle v 19 hodin Romeo a Julie, v divadle pod Palmovkou v 19 hodin Ostře sledované vlaky, divadlo v Řezněcké 19.30 a Relativita. Divadlo v Celetné, 19.30, Rozmarné léto. V divadle v Dlouhé dneska od 19.00 Něha. Divadlo D21 dává v 19.30 Válku smoky. V klubovně Kašpara v 19.30 Plíce. Jatka 78 zvou od 7:30 večer na Happy Hour. A v Meat Factory v 20 hodin Opel. Na Rádiu 1 od 18 knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin pro vás Josef Sedloně dneska v rámci CD Nonstopu přichystal desku Actual Life od Fred Again. Ve 20 hodin se těšte na High Fidelity a ve 22 hodin na Rem Dance. Moje jméno je Jiří Štefl, budu tu s vámi do 18. hodiny do knižního servisu.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro, Pohřbený obr.
2: Pověz nám, zamýšlíš se nás jednoho po druhém vyptávat? Doneslo se mi totiž, že je to u převozníků zvykem, aby odhalili ty vzácné jedince, kteří jsou způsobilí být na ostrově nerozloučeni.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KIK tak najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
10: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
11: Tak teď je ten správný čas.
10: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
11: Nejvyšší výkupní ceny.
10: Peníze i hned na ruku.
11: Vše vyřídíme za vás.
10: Přebereme záruky.
11: Nabízíme i možnost protiúčtu.
10: Přijeďte do Olbramovic.
11: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
10: Tým Autocentra Davokár.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
16: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Ahoj, tady Mojmír Papalesku. Chceš pomoct dobré věci? Tak přijď 15. října do Roxy podpořit lidi s duševním onemocněním. Poprvé a možná naposled na podporu téhle akce zahrajeme společně jako The Nihilists, The Stylist s Tonyou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na GoOut.cz. Díky a 15. října v Roxy.
18: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
19: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Švédskou postmetalovou kapelu Cult of Luna si asi do hitparády nasazujeme poprvé. Track s názvem A Way Back je druhým singlem z jejich 10. alba, které vychází 6. listopadu. Novinkou druhou je skvělá píseň s názvem Spilled Milk od britské písničkářky Kate Nash. Jednou z klíčových postav grimeové scény je Skepta. Ten si ve skladbě Innocent Smile pozval Suggsy, což je zpěvák skupiny Madness, a také Chase and Status. Do hitparády nasazujeme po nějaké době britsko-norskou spolupráci. Tomora, neboli Tom Rowland z Chemical Brothers a norská zpěvačka a producentka Aurora. Celebration. A na závěr si představíme londýnský solový projekt Eleni Tonry, zpěvačky kapely Daughter, který se jmenuje X-Re. Skladba Radio Station nám novinky uzavře. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert britské hudebnice Arlo Parks. Ta vystoupí 21. listopadu v Archa Plus.
1: Paráda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Kate Nash a její Spilled Milk, jedna z pěti novinek na velké hit parádě Rádia 1. A na středu hit parády desátý místo, respektive minulé desáté místo, tentokrát už osmička, Mode Selector,

0: Jedna reklama.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
0: Jedna reklama.

0: Eddie Vedder, ukázka z jeho 4 roky staré desky Earthling. Teď už na 2 skladby domů a nejprve Zrní, jejich čerstvá Love You, Love You a za chvilinku You Crack na Rádiu 1.
1: Taky noc, ale tentokrát sedím na obrubáku.

ale to je pryč. Vločky zase a zase. Vločkám je fuk, co se stane, že jsem plný naší lásky, plný naší lásky a jsem na ní sám. S proužkem na krku sedím pod oknem, doufám, že vykoukneš, že se obejmem, ale to se nestane, nikdo mě nevidí,

Nejdřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny.

0: rodíš se v paprscích světla. Záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který si nesnil. Čeká na tvoje činy.
1: Reklama Rádia 1.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
10: Vy chytrálí, s chytrártem jsme ušetřili.
9: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
11: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
14: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Reklama na Radio 1.

0: rektum, nekorektum, utrum zmetkum.
1: Letošní velká deska Praga Union Nekorektum zní titulní. Pro nejbližší chvíle nejprve Lickelly a Knife in the Heart. You can take za chvilku Digital.

Na Rádiu 1 jste poslouchali Houseplants s písničkou Pleasure. Nyní už track s názvem Leave Me Alone od The Allergies. Vokál Azazel J.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
6: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
7: Promění.
6: A v novou sukínku?
7: Promění.
6: A v paraplíčko?
7: Promění.
6: I na obal pro pastelky?
7: I v obal.
6: A v baťůžek?
7: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
8: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty.
6: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
7: Běž už.
8: Více na cestaodpadu.cz. Skonto nábytek.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
11: Zlato, co máš dneska v plánu?
12: No přece všechno.
13: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
14: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
18: Reklama na Radio 1.

newyorská dvojka, která se říká Fundido. Vokál Emmy Defoe. Písnička Get a Grip

CD Nonstop. Za britským projektem Fred Again se skrýval od počátku této dekády v té době už úspěšný londýnský producent Frederick Gibson. Jeho debutové album Actual Life z roku 2021 nabízí sample z různých sociálních sítí. Ostatně poslouchejte dnes po 19. hodině pořad CD Nonstop.

0: non-stop.
1: Na Rádiu 1 teď už je moc hezká spolupráce Johna Hopkinsa společně s Imogen Heap, Reckoning, před velkou P. Money a Winy, New Life. Těšit se můžete na Laxative a taky na Sanity R1.

Slíbení Sanetien, loňská deska International, zněli The Go-Betweens, předtím také slíbený Vex Taylor, teď už Krakazat, Crouching Tiger.

Druhá novinka. Orion featuring Pain, Vladimír 518, Kaddem a Vodka ve společné skladbě Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, Uber, Nesbahn, rád to mám, teď to dám. Deutsche Bahn, Uber, Nesbahn, rád to mám, teď to dám. S třetí novinkou je tu Apnea Ensemble, jmenuje se Oh Father. Oh Mother,

čtvrtá novinka, jiný metro a věc nazvaná Poli.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest nové desky písničkářky Květa, která vystoupí společně se svojí kapelou Včely 29. října v Paláci Akropolis.

Drum Honey jsou jednou z novinek na Velké sedmě, jednou z pěti novinek, písnička Mobil, křivda, zapalovač. Právě dozněla a přede mnou rozlučka v podobě Night Tapes. Track se jmenuje Storm. Tady je v remixové verzi od Jaspera Tignera. Jmenuji se Jiří Štefel, těším se na vás zase příští pátek mezi 3. odpoledne 6. večer. Rozhodnete-li se vyladit. Mějte se blaze.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
2: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
1: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
8: Vybavujete domácnost?
9: Jo.
8: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
13: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 9. do 12. října natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
15: Reklama na Radio 1.
16: Knižní servis. Dobrý den, začíná knižní servis. U mikrofonu je Vladimír Srb. Dnešní recenze připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. Dnes se s jedním komiksem vrátíme k pondělnímu výročí 90 let, které uplynuly od narození Václava Havla, a tím druhým k hledání tajemství nadlidské síly. V souvislosti s letošním výročím 90 let od narození Václava Havla vydalo nakladatelství Argo ve spolupráci s knihovnou Václava Havla komiksové stvárnění jedné životní etapy našeho předního dramatika a prvního polistopadového prezidenta. Autorem scénáře je Michael Žantovský, který v knihovně Václava Havla zastával do roku 2023 funkci ředitele. Výtvarnicí pak Štěpánka Jislová, tedy jedna z mála našich komiksových autorek, které se podařilo prorazit i za hranicemi, a to s jejím autobiograficky laděným komiksem Srdcovka. Žantovský se ve svém scénáři soustředil na konec 70. let, kdy vznikla Charta 77 a Havel si musel za svou v té době takzvaně protistátní činnost odpykat trest ve vězení. Právě při svém prvním zadržení, které špatně snášel, podepsal STB dokument, kde se vzdal svého budoucího angažování se v politice a svého podpisu pravděpodobně až do smrti litoval a chápal ho jako své selhání. Smyslem komiksu ale není šťourání se v Havlově svědomí nebo jeho omlouvání. Autoři se tu Havla pokouší popsat především jako člověka, což se v době, kdy na něj většina vzpomíná buď jako na světce, nebo jako na ďábla, hodí. I proto se tu kromě vynuceného podpisu objevuje také Havel nevěrník, nebo jako člověk, který se nebrání neřestem, jako je alkohol nebo kouření. Dokonce ho tu autorská dvojice jednou nechá vykoupat i v záchodové jímce. Jislová si přitom neodpustí poukázat i na tehdy běžné genderové stereotypy, kdy zachycuje Havla, jak píše dopis tehdejšímu prezidentovi Husákovi a do toho Olga na zahradě uklízí nepořádek, který zbyl po předchozím večírku. Celý komiks přitom rámuje několik stran zachycujících malého Václava ještě jako dítě spolu s jeho bratrem Ivanem, když malý Havel vytvoří svou ideu továrny na dobro. Nutno připomenout, že on sám přitom vyrůstal v jedné z tehdy nejbohatších rodin a dnes bychom na něj pohlíželi jako na takzvanou zlatou mládež, tedy jako na mladíka, který se zabývá jen sám sebou. To, že na projektu spolupracovala knihovna Václava Havla, se odráží zejména v bohaté bonusové výbavě knihy, kdy na konci najdeme faksimile některých Havlových dopisů i zpráv ze sledování STB. Nechybí ani rozsáhlý doslov, který dává události z komiksu do širšího kontextu. V samotném komiksu jsou pak nové postavy vždy označeny krátkými medailonky, z nichž se dozvíme, o koho jde. Některé věci přitom zůstávají spíše k dohledání zvídavými čtenáři, například titulní strana Rudého práva z 20. května 1977, kde se Havlovo jméno objevuje v titulním článku. Od vydání komiksu na konci loňského roku se pár věcí docela změnilo. Například knihovna Václava Havla de facto přestala existovat. K Havlovu výročí pak Jiří Havelka dodělal a zinscenoval dosud neznámou hru Varování, která byla nalezena u jedné z postav, které se v komiksu objevují. Překladatele Zdeňka Urbánka. Dědictví Václava Havla se tak zdá být stále živé a to je vlastně nejlepší zpráva, kterou nám nejen tento komiks přináší. Komiks Michaela Žantovského a Štěpánky Jislové Havel, hrátky s čertem, vydalo nakladatelství Argo. Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. S tvorbou americké komiksové autorky Alison Bechdel jsme se mohli seznámit už před lety skrze její stěžejní stripovou tvorbu, která u nás vyšla ve výboru Lesbik pohledání v roce 2010. Ještě v roce 2008 pak vyšlo asi její nejznámější dílo Rodinný ústav, v němž se vyrovnává se svým otcem. Po téměř 20 letech se tedy Bechdel objevuje v českém překladu potřetí, a to v nové edici Kniha komiks Zlín, V níž pod značkou Kniha Zlín začalo letos vydávat komiksy určené primárně dospělým čtenářům vydavatelství Albatros. V knize nazvané Tajemství nadlidské síly se Bechdel opět autobiografickou formou pokouší poodhalit, co se skrývá za módou aktivního sportování, která se objevila až v 60. letech minulého století, kdy se autorka narodila. Vzhledem k tomu, že Bechdel nevychází jen z osobní zkušenosti, ale i z literatury a historie, dala by se její kniha přirovnat ke knihám Švédky Liv Strömquist, která se také v komiksové formě pokouší poukazovat na různé fenomény současnosti, včetně třeba seberozvojových příruček, jako v případě jejího zatím posledního komiksu Hovoří Pítie. Bechdel sama sebe ukazuje jako doslova posedlou nejrůznějšími cvičeními a sportovními aktivitami, jimž se věnuje už od dětství. Jak píše v úvodu, asi by se od ní očekávalo spíš to, že svůj volný čas bude věnovat čtení nebo učení se. Ona ale raději nazouvá tenisky a vyráží na několika kilometrový běh. Posilování a namáhání svého těla jí prostě baví. I proto, že, jak sama píše, svou hodnotu s nepokojivou měrou odvíjí od fyzické síly, nebo prostě proto, že se jí líbí svaly. V úvodu také popisuje, jak moc se změnil vztah společnosti ke sportování dívek. Tehdy pro ně žádná sportovní nabídka víceméně neexistovala a nečekalo se, že by sport vůbec mohl dívky zajímat. Dnes jsou ženy v různých sportovních kroužcích, včetně sportů, jako je fotbal, naprostou samozřejmostí a nikdo se nad tím nepodivuje. Sportovní aktivitu tu navíc autorka spojuje s minimálně krátkodobým řešením psychických nebo vztahových problémů. Když dřete, ať už v posilovně nebo při běhu někde na trati, vyplavování endorfinů vám prostě na chvíli vyžene špatné myšlenky z hlavy. Komiks je rozdělen do jednotlivých desetiletí od 60. let do současnosti, kde autorka zachycuje nejen to, jak se sama oddává sportu, ale také proměnu společnosti. Zároveň se tu autorčin zájem o sportovní aktivity prolíná s osudem Jacka Kerouaka a jeho předchůdců, kteří stáli za tím, že se lidé začali vydávat nejen za sportem do krajiny. Bechdel vše propojuje i s politikou. Zároveň totiž ukazuje, že stále větší sportovní aktivita lidí neznamená, že by se díky tomu společnost stávala odolnější, zejména vůči různým fašizujícím tendencím, které svírají nejen Ameriku, ale i Evropu. Tajemství nadlidské síly autorka zatím neobjevila a po dosažení 60 vnímá, že její fyzické schopnosti navzdory celoživotnímu tréninku slábnou a ona se stejně jako všichni ostatní pomalu řítí směrem k žilové desce, tedy svému náhrobku na hřbitově. Přesto mám pocit, že její přístup k životu má něco do sebe a člověk by při čtení její knihy občas také rád natáhl tenisky a vyrazil změřit síly sám se sebou někam do přírody. Komiks Alison Bechdel Tajemství nadlidské síly přeložila Anna Křivánková a vydalo nakladatelství Kniha Zlín. Dnešní knižní servis připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. A to je pro tento týden o literatuře vše. Od mikrofonu se loučí Vladimír Srb.
3: Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka.
9: Knižní servis. Každý pátek v 18 hodin na Rádiu 1. Radio1.cz/knižní servis.
17: Ča, ča, ča. Lintičku, by DJ Ivo.

Vítejte, přátelská ušiska. Jedna z nejvlivnějších jazzových zpěvaček, Carmen McRae, se narodila v Harlemu, imigrantům z Jamajky. Jako pianistka a zpěvačka se v řadě jazzových klubů potkala s hudebníky, kteří jí pomohli nastartovat úspěšnou kariéru. Slyšeli jste skladbu Hitoun Gently 1955. Na řadě je chrlič singlu a tesař z New Orleans Eddie Bow se skladbou Není to teď pravda 1960. Po něm soulová zpěvačka Ethel Bozell z jediného svého singlu No More For You 1955, instrumentálka. Soulový altsaxofonista Lou Donaldson se skladbou Musty Rusty 1965. Potom největší hit zpěváka Lee Dorsey, skladba Ja Ja 1961. Neúspěšný boxer, lepší automechanik a noční zpěvák po barech opět New Orleans. K Ja Ja inspirovali dětské říkanky a prodal se jí milion kusů. A zpívající bubeník Nat Kendrick and Swans s bramborovou kaší v roce 1960.

V roce 1968 vyšla na newyorském labelu Allegre Records deska nahraná už v roce 1966 na Puerto Rico s mladými, tam už úspěšnými muzikanty. Hráč na konga Chacon Isu Orchestra a skladba Mr. Boogaloo. Partu objevil scout Tyco Records, Pancho Crystal, její pozdější producent, který spojil tradiční portoricko-kubánské rytmy s mladším zvukem Boogaloo, s paní Lea Vážení.

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Švandovo divadlo uvádí
3: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
2: Ukrutně šťastní
3: dle románu Erlinga Jebsena.
2: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
3: A jaké je druhé pravidlo?
2: Žádný jiný není.
3: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
7: Jo.
6: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
7: Co mě zrovna napadne?
8: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
9: Kino?
10: Kino.
9: Der Film?
10: Film.
9: Warum?
10: Proč?
9: Wann? Wo?
10: Kde?
9: Aha, das Filmfest.
10: Festival německým mluvených filmů.
9: Já. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
11: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
9: Čusí!
12: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
14: Zdar, tak co včera?
15: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
14: A přes co máš televizi?
15: No normálně, přes anténu.
14: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
15: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
14: Jednoduše jdi na webovou stránku sledování tv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledování TV.

0: e.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
1: Zatočte se spadaným listím v široké hrávě Fiskars Solid XL v oby jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s oby.
2: Reklama na Radio 1.
3: Ča, ča, ča. Lintičku, mají DJ Ivo.

hrálo další Puerto Rico, tentokrát usazené v New Yorku. Joe Locou z kalbu Chua Chua Bugalu rok 1968. Latinskoamerický pianista, který začal už v roce 1938 a hrál po boku největších velikánů, například Machita. Krásné černé holky na nás čekají. Dronec, Do I Love You 1964. Supremes, Time Change Things 1962 a Shirelles, Patty in Your Hands 1962 také.

Co asi chtěli říci The Bangers s kazbou Baby Let Me Bank Your Box z roku 1965. Po nich to byl rockabilly zpěvák Bobby DeSoto, který si v 16 napsal to píseň Cheater, která bodovala v Anglii u divokých rockers. A poslední byl Sonny Bangers se svým prvním divokým singlem Red Hairy Woman, rok 1956. Lahoutka nakonec, skladba Dirty Love z alba Overnight Sensation Franka Zappy z roku 1973, kdy jsem si ji cestou z vojny pořídil na burze za ušetřený žolt. Máme zde samé čisté lásky, tak nakonec trochu jednu špinavou. Ženské vokály naspívaly I Catties od paní a pana Turnera. Mějte se fajn a za týden.

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie, právě v Kunsthalle Praha.
7: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
8: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v Obi jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv z Obi.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
10: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
11: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
12: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
11: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
13: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop.
1: Máme tu pátek 19. hodinu a je tu s tím také poslední CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s britským producentem Fred Again, a bude znít jeho debutové album Actual Life, které vyšlo v roce 2021 na značce Atlantic. My si připomínáme vůbec v CD Nonstopu poprvé tohodle opravdu současného mega úspěšného elektronického producenta, který vlastně teďka také letos vydal několik zajímavých počinů, mimo jiné třeba spolupráci s Latin Mafia, desku 9 Months and 50 Hours, také nedávno i takovou sérii mixtapeů USB, a na svém kontě má své 4 studiové alba. Vlastním jménem Frederick John Philip Gibson, je ročník 93, takže velmi mladý, úspěšný producent z Británie, z Londýna, který je mimo jiné i multiinstrumentalistou, DJem a také skladatelem a producentem pro ostatní umělce. Proslal se svým unikátním přístupem k produkci, ve které sampluje autentické hlasové zprávy, videa ze sociálních sítí a také reálné zvuky z každodenního života, které následně pak oboluje emotivními beaty, kombinující různé prvky UK garáže, houseu, grimeu, ambientu či klubové elektroniky. Jeho kariéru zásadně ovlivnilo setkání s legendárním hudebníkem Brian Enem, a to už právě v minulé dekádě, kdy se stal asi říct jeho mentorem. Než Fred zahájil solovou dráhu, působil také jako úspěšný producent mnohých velkých interpretů a v roce 2020 vyhrál cenu také Brit Award, co by producenta roku. Ostatně on stál za hity hvězd Ed Sheeran, FK Twix, Stormzy a dalších. Ten globální fenomén se z ní stal pak během pandemie s trilogií alb Actual Life a také s jeho legendárním setem pro Boiler Room v roce 2022. Je držitelem mimo jiné několika cen Grammy, včetně ceny za nejlepší taneční elektronické album za třetí desku Actual Life. On začínal v tom roce 2020 svým prvním singlem spoluprací s Heady One na značce Relentless, to byly jeho singly Gang a později třeba skladby jako Told nebo Smoke, který dostali i remixy od Brianina, respektive Small Grab, na kterým skladbě Smoke třeba spolupracoval s Jamie XX. No a v létě roku 2020 také vychází jeho EPčko Actual Life, které nabídlo celkově 6 nahrávek. Některé z nich se pak právě objevují na této jeho debutové desce Actual Life z roku 2021, které má podtitul April 14, December 17, 2020, které funguje jako hudební deník Frederika Gibsona dobí globální pandemie, a Fred tenkrát na něm poprvé naplno představil svůj osobitý styl, kdy vzal hlasové zprávy od svých přátel a nahrávky od cizích lidí z Instagramu a přetvořil je v melancholické a přesto velmi chytlavé taneční skladby, které však rozhodně nejsou úplně popové, jenom album zachycuje pocit izolace, strachu, ale i naděje. No a mezi nejznámější momenty téhle desky, kterou za chvíličku slyšíte, patří třeba skladba Maria či The Bless Medana. Ten týž rok ještě pak navazuje na tuhletu první část deskou Actual Life 2, tím druhým pokračováním deníkové série, kde rozvíjí stejný koncept a posouvá se v čase, reflektuje postupné odevírání světa z lockdownu. Zvuk na této druhé části je o něco energičtější, ale stále drží hlubokou intimitu i citlivost. No a to završení trilogie přichází pak v roce 2022 deskou Actual Life 3, January 1, September 9, 2022, které Fredovi vyneslo masivní celosvětový úspěch a také cenu Grammy za tohleto jeho třetí album, které obsahuje klubové hymny jako Diliach či Daniel, Smile on My Face. Deska je zvukově mnohem agresivnější oproti tomu první desce, kterou dneska uslyšíte. Produkčně opět dotažené dílko, které je tentokrát více orientováno na festivalové pódia a nestrácí přitom i svůj emotivní feeling. Doplním, že následující rok 2023 najdete v diskografii Fred Againa spolupráci právě s jeho mentorem Brian Enem. To byl album Secret Life, které bylo čistě tentokrát ambientní a silně minimalistické, plné jemných syntezátorových ploch, klavíru i rozostřených vokálů. No a v tom následujícím roce 2024 pak vychází čtvrté solové album Freda Againa, a to deska 10 Days, která je koncepčně zaměřena na 10 specifických intenzivních dní v autorově životě. Oproti té trilogii Actual Life se méně spoléhá na náhodné samply z internetu a sází na silné písničkářství a spolupráce s velkými jmény, jako třeba Anderson .Paak, Lil Yachty, Samfa, Skrillex nebo také Fortet. Doplním, že kromě alb Freddie Gain vydává často i takové mixtapy a kompilace v sérii třeba USB od roku 2022, která vyšla už v několika dílech, či také společný mixtape GB vyšel z Heady One v roce už 2020. A jak jsem řekl, mezi jeho poslední spolupráce patří deska 9 Months and 50 Hours s Latin Mafia, která vyšla v letošním roce a ukazuje Fredův zájem stále o propování žánru a spolupráci s mezinárodními talenty z celého světa. Rozhodně Freddy Gain je fenomén, který ho často vydáte v různých setech se Skrillexem či Fortetem. Teď už na Rádiu 1 poprvé také v desce Actual Live z roku 2021. Já vám přeju příjemný poslech.
0: CD Nonstop.
2: These guys are giving me life.
3: I want you to see me, Fred. I'm here.
4: Yeah, so it's a Tuesday at 10 p.m. and this is one of the best days of my life.
5: My guy, what's he gonna say?
6: We gonna make it through.

0: I'm ready.
1: It's been a lot, but I wrote this little thing. Goes.

something it won't.

0: Guys, it feels like come on. It feels like it might be over soon.
1: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
2: Reklama Rádia 1.
3: Ahoj, jsem Valerie ze skupiny Hyen. Rádi vás pozveme na náš koncert, který se koná 10. října v pražském klubu Fama. Jako speciální hosté ze Slovenska s námi vystupí naši přátelé z skupiny Blue Sundown. A přijďte se na nás podívat a těšíme se na vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr.
7: Rozšíříme výběr.
8: Dvojnásobíme investice.
9: Přijmete to riziko?
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Zdar, tak co včera?
12: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
11: A přes co máš televizi?
12: No normálně je přes anténu.
11: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
12: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
11: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
13: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
14: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
15: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
14: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
16: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v oby jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv z oby.
17: Reklama na Radio 1.
18: Welcome to the broadcast, ladies and gentlemen. 8 p.m. on a Friday night can only mean one thing. High Fidelity Live. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the broadcast. 2 hours of breaks, bossa, weirdness. And yours truly, Tim Otis, in the rocket sled, each and every druhý pátek. A pleasure to be with you all tonight. New music, as always, on a Friday. Very special guest coming in studio, 9 p.m., Brian Callahan from the Prague Harmon Street Players. We're going to discuss literature and the arts.

0: Beatle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdar, tak co včera?
3: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
2: A přes co máš televizi?
3: No normálně, přes anténu.
2: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
3: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
2: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
4: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
5: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
6: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
5: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
7: Zatočte se spadaným listím v široké hrávě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obi.
8: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
9: Pomáháme s Europlazmou.
10: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
11: Ahoj, tady Mojmír Papalesku. Chceš pomoct dobré věci? Tak přijď 15. října do Roxy podpořit lidi s duševním onemocněním. Poprvé a možná naposled na podpoře do téhle akce zahrajeme společně jako The Nihilists, The Stylist s Tonou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na goout.cz. Díky a 15. října v Roxy.
12: Reklama na Radio 1.
13: Come on, come from it, this I represent for the Ram Dance Radio Show. In a proud, you don't know people, you're not

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, vážené posluchačky.
0: Vážení posluchači, Rádia 1. Je tady další pátek, další vydání pořadu Ramdance, každý 14 dní v pátek o 10. Už po 68. tady pro vás vysíláme to nejlepší z reggae, dancehallu a dalších stylů.
1: A po nějakých 2-3 měsících zase ne v jednom člověku, ale tentokrát vás ze studia Rádia 1 zdraví Captain P.
0: A Michal, dohromady zapínivali sound.
1: A nás čekají 2 hodiny klasicky, spousta novýho reggae, spousta novýho dancehallu. Jestli dobře koukám, čeká nás nějakých 6 rhythm mixů. Podíváme se na nový album od Anthonyho B, novej mixtape Black Hero, ale jak je u nás zvykem, bude i nějaký jungle, bude hip-hop.
0: Bude afro.
1: Takže se pohodlně usaďte a 2 hodiny pořadu Ramdance jsou před náma.
0: První track, co nám hrál, byl Terry Line na Busy Signal, Tune Be Good To Me, a tohle to už je Next Chapter Rhythm. Tohle to je Loot and Fire a další bude Chino, McGregor a pak Pressure Bass Pipe a pak půjdeme dál a dál.

0: Corruption and Disaster. Nový track na Next Chapter Rhythmu od Presha Bass Pipe.
1: One General Music.
0: A my jdeme dál. Teďkon si představíme takovou předzvěst alba, který přijde někdy v budoucnu.
1: Ohlášený na příští rok, a proto i Black Hero, kterýho si představíme, jeho mixtape, nebo on tomu říká nějaká kapsle, která zachycuje jeho vlastně poslední rok projekty, co dělal. Jmenuje se to Strictly Good Vibes a já ho mám pořád zaškatulkovanýho jako toho mladýho zpěváka, ale jeho první nějaký větší release byl už v roce 2016, takže už má dost za sebou a myslím si, že i ten mixtape ukazuje, co v něm je.
0: A taky před sebou, co má před sebou, to si představím právě teď. Tohle to je Strictly Good Vibes, to je věc, která už vyšla dřív, ale tohle to je remix, přidal se tam ještě Perfect Ginimani. Takže Black Hero, kapela The Movement a Perfect na rádiu 1.
1: Strictly Good Vibes na rádiu 1.

Black Hero úzce spolupracuje s losangeleskou organizací Boomyard Records, který dělají v LA zajímavý conscious reggae akce, a teď mu vydali tady ten mixtape. Jdeme dál, představíme si pecku, která se jmenuje Reggae Heart, a potom přijde ještě jedna z tohle mixtapeů. Takže stay tuned to Radio One. 919 a ostatní frekvence plus na internetu tak dále.

0: Tak, představili jsme si, jak už Petr zmínil, ne úplně začínajícího, ani ne úplně nejmladšího jamajského artist.
1: A já jsem ještě teďkonc dohledával, protože v roce 2017 byl todlatý na Jamajce a točil tam video právě s mladejma nadějnýma zpěvákama a tehda tam s ním na tom videu je ještě mladá Shensia, Laila Aiki a Leno Banton, takže doporučuji, najděte si, osedlávaj tam oldschoolový rydymy a tak a dneska je tady.
0: Tak tohle to byla pecka, která se jmenuje Ganja Field a zůstaneme ještě tematicky, změníme trochu tempo, je tady Spektakula a jeho nejnovější věc I Need It. A co asi tak potřebuje? Je to jasný.

0: Radio 1, Rem Dance, co nám to tady hraje?
1: A tohle to je nový album, který 4. září měsíc zpátky vydal Anthony B. A ta deska nese název World of Love. 16 tracků na tom. My jsme si hráli několik věcí z toho, pokud si pamatuju. Určitě jsme hráli Rude Boy, který je na té desce, a určitě něco dalšího. Ale my si dneska večer dáme dvě věci. Co je tohle?
0: Tohle je duet Anthonyho B s zpěvačkou jménem Suga. A Lonely, ale určitě to znáte, ten refrén. Co to je, to vám teď neřeknem. To je takový, jak se jmenuje? Otázka.
1: Otázka, hádanka.
0: Hádanka.
1: Ne, a na tom tracku ještě s ním dělal Jazzvat, což je velký jméno, jamajský producent, který tam i v jednom tracku, pokud se nemýlím, zpívá, a asi jak v půlce tracku se podepsal. A my si dáme ještě jednu ukázku.
0: Ještě jednu ukázku, bude to Anthony B. sám, neuvěřitelný matador jamajský.
1: Závěrečný track celý té desky.
0: Oja. Posloucháte pořad Rem Dance na Rádiu 1. Nejnovější album Anthonyho B. Pak si pustíme ještě nějaký reggae a pak půjdeme na takovou směs.

0: Anthony B, jak jsem říkal, matador jamajský reggae scény i dancehallový. Myslím, že to je jeden z těch artist, který nás provázejí vlastně...
1: S kterýma jsme vyrostli.
0: S kterýma jsme, na kterých jsme vyrostli a soustavně prostě vydává dál a dál a dál. Prostě už 30.
1: A zase to potvrdil.
0: Zase potvrdil, no. Tak jeho nejnovější album jsme poslouchali a jdeme dál. Přesouváme se z Jamajky do Francie, i když vám to možná tak
1: začátku... Do Španělska.
0: No, tak do Francie, do Španělska, nebo... to je to samý. francouzská kapela The 18th Parallel a Lone Ark.
1: A španělský zpěvák, takže jsme oba měli pravdu. Dobrý.
0: Tune called Ammunition, Fruits Records, single, který vyšel právě.
1: Není to single, je to ukázka z alba, která vyšla, je to jeho Showcase Volume 2 a je to právě celý spolupráce s touhletou kapelou.
0: Jo, takhle, takže to není single.
1: Krásný, analogový, dubový album plný zpívaných a dubových verzí.
0: Tohle je parádní věc, úplně v tom slyším Black Uhuru a jejich vokalistu Derika Ducky Simpsona. Poslouchejte sami. Takže to nejlepší z francouzského současného roots reggae a španělského.

Takže Lone Ark meets The 18's Parallel na Fruits Records. Showcase jeho nový album. A my teď si pustíme jednoho reprezentanta na The Regulator Rhythmu, což bude Chuck Fenda a jeho tune Wagwan Ponderok. Tenhle rhythm obsahuje víc artist, pustíme si jenom Chuck Fenda pro tentokrát. Juniorville.

Myslím, že pravidelní posluchači tohohle rádia moc dobře znají tenhle track. Je to Teardrop, je to track z alba Massive Attack z roku 98 z alba Mezzanine. A teď se ho tady pouštíme proto, protože britská kapela Gentleman's Dub Club udělala takový cover tady toho a přespívala tuhletu písničku Tiffany Juno. Takže hledejte rozdíl, za chvilku to tam bude.

0: Takže Gentleman's Dub Club, čunkal Teardrop a ta zpěvačka se jmenuje Tiffany Juno. Jestli neznáte Tiffany Juno, tak vás s ní seznámíme ještě dalším trackem See the Vibe.
1: A možná taky si můžete, nebo si nespojujete, ale Tiffany Juno taky známa jako Catching Cairo.
0: Jo, jasně. A tenhle track, co přijde, je Tiffany Juno v kombinaci s Gardnou, známým britským raperem, řekněme.
1: Nebo MC'm.
0: MC'm. See the Vibe, featuring Gardna a Ed West na Rádiu 1. Hrajeme vám novinky, ale tohle je z roku 2015. Výjimka potvrzující pravidlo.

Tak jsme plynule přešli do dancehallu, tohle je Beanie Man samozřejmě a jeho nová věc jménem Stuš a je to z producentského alba producenta Skybutt, Everybody Hates Chris a další věc, která bude Kylene Castle a producent jménem Bangladesh v remixu a bude to teda featuring Conscience, Big Pressure remix. Hned po tady po

0: No Way, track z nového alba britského rapera Coffee Stone. A to album se jmenuje The Last Flower to Bloom. Vyšlo na True Community Records. Coffee Stone a jeho tune No Way a další tune, když už se to jmenuje The Flowers, The Last Flower to Bloom, tak další track, který si pustíme, se jmenuje Dandelions. Coffee Stone, narozený v Londýně, ale reprezentuje hlavně Birmingham a svým jménem taky Ghánu, odkud pochází jeho matka. Coffee je běžný ghánský jméno, že jo? Můžete znát třeba Kofi Annan.
1: Přesně, ví každý.
0: Ghánský diplomat. Ještě něco k tomu?
1: Zatím ne.
0: Tak
1: užívejte.
0: Později, užívejte tohle skvělý album. Last Flower to Bloom. Coffee Stone.

0: Tak tímhle trackem Sicily ukončujeme ukázky z Coffee Stoneova nového alba.
1: A kdo měl to štěstí, tak ho i 3 roky zpátky mohl vidět v kasárna Karlín.
0: To muselo být pecka. Tak další track, We Believe in You, což je ukázka z alba Indiverse Reloaded.
1: Vracíme se zpátky k desce, kterou z Praga vydal loni v srpnu, s tím, že ta deska vlastně trošku přeženu a řekneme, že neobsahuje nic moc novýho, ale ty tracky jsou zkrátka okořeněný a na každý z těch tracků si přizval někoho dalšího. Tohle už byla kombinace? Už před rokem na tom albu byl s ním Tarus Riley, ale tohle je ještě se Seanem Paulem.
0: Takže Spraga Bands, Tarus Riley a Sean Paul, We Believe in You. Horká novinka, se dá říct. Nebo možná týden stará, takže právě teď na Rádiu 1.

Já je vám s Tom Riddim v produkci Riddim Force Records. Tohle to je Laden a jeho tune Who Make You Tights a další bude Anthony B, ten už tam tady hrál dneska ale dvakrát. Tick like clock, tick like clock.

0: A tohle to je už po čtvrtý, se vracíme k Abu Dhabi Rydimu, který udělal Trackstar, a tentokrát na tomhle tom Rydimu Divin Didakta a věc s názvem Calm. Tenhle ten Rydim si určitě najdete. Za mě věc, která odstartovala tyhle ty blízkovýchodní a jiný vlivy, které se v posledních měsících hodně v Rydimech objevují. A my jdeme dál. Další track, DeMarco, Stepa a Nine Miles Records. Radio 1, pořad Ramdance.
1: Dark and ignorant gruesome, 77 lane sent for me broom comb.
2: Fuck don't know, pussy, free me artist, one love.

Jsme se z Jamajky přesunuli do Afriky, do Nigérie. Tohle to je nigerijská hvězda Rima a jeho nejvyšší track T. A na pobřeží západní Afriky zůstaneme, protože si pustíme ještě nový track od Dope Nation z Ghany. A pak ještě zůstaneme chvíli u tady těch afrických

Takže, jak jsem říkal, tohle to je gánská dvojice Dope Nation, Missy a další track od nich si pustíme taky neúplně starý z posledních týdnů v kombinaci ještě s gánským raperem Sir Cody, jedna z největších hvězd gánský music. Čun se jmenuje Ino Easy, takže je to tu. Posloucháte Rádio 1 a jeho pořad Ramdán zvrží Píny Vály. 68. díl tohohle pořadu.

0: Wagon, track z nového alba Masiky, album se jmenuje Forever Rain a hráli jsme ho už tady, Def Jam Records, tohle to je další ukázka z něj.
1: Počkej, důležitá otázka, vyhraje tato deska Grammy?
0: Ne. To zas ne. Je to dobrý album, ale...
1: Tak uvidíme, jestli zase letos vyjde tvoje predikce.
0: Takže Masika to má jistý. Pomalu ještě, ne úplně hned, ale pomalu se přesouváme zase k dancehallu.

co nám to tady hrálo. Předtím to Amapiano, to byl Mr. Real, Danny B a Dan Dizzy, Onaba 2.0, potom nám hrál novej Sklibank, pecka jménem General. A tohle to je Bena González a její věc GRWM, nebo taky Get Ready With Me, taková tune o tom, jak se správně namalovat. A další přijde ještě Goody Plum, čunkal pram pram.

0: Goody Plum. Tahleta jamajská DJka se tenhle rok proslavila cover nebo remakem z staré klasiky jménem Kuf a teď teda tady se snaží prosadit Pram Pram, takovýhle slackness. A když už jsme u toho slackness, u těch zprostěren, tak ještě úplně nekončíme s tím. Tohle to bude Future Fambo a jeho novinka Beg You Lickle.
1: Poslední týdny nás zásobí mocně.
0: Od té doby, co vydal to...
1: Se Seanem Paulem.
0: Wrong Bong. Tak od té doby prostě vydává věci. Se snaží zase zpátky vrátit na scénu.
1: A zřejmě se mu to celkem daří.
0: Veterán od doby, kdy skončen jsem nahrál s Beanie Manem, nahrál to I'm Drinking Rum and Red Bull.
1: A to bude 10?
0: Určitě 10.
1: Možná víc.
0: No nic, jdeme na to. Future Fambo, Beg You Lickle. Give me a shot away from the one you're high. Ay, ay, ay. Wait, Mr. Gossett.

0: A tohle co doznívá novej Skipa, track s názvem Money Walk na produkci DJ Mac a Crash Dummy. A my si dáme ještě jednou Skipu, tentokrát v kombinaci s Javelanem, věc s názvem False Teeth.
1: Bagaimana lisma dalam nasid, jeli pun odom dirasci. Apa naik tanah wak madal mekasi. I'm a tricky, I fuck em like a fast kid. One hand on and I do the head it. Louis V shirts and beat from feet. I'm a rice on the gong straight from the car.

je Fall Steed, Javelin a Skipa a tohle už je Battlefield Rhythm od No Ice Cream Sound Records. Battlefield Rhythm a na něm si poslechneme dvě věci. Bude to trojkombinace Charlie P, J-Man a Senior Wilson, tune called Battlefield. A pak ještě Lasai z Madridu a jeho pecka Justice. Takže nová evropská produkce na Rádiu 1.

23.48, předposlední Rhythm Mix dnešního večera. Tohle je Battlefield Rhythm, produkce No Ice Cream Sound a na mikrofonu Lasai, francouzský zpěvák. A my ještě v těch závěrečných minutách si představíme i jedno album a tentokrát se podíváme na label, který nese název Altafan a který byl velmi, velmi aktivní v nultých letech, ale Junior Kelly, který ostatně je i zpěvák hodně spjatý s touhletou érou, tak vydal svoje nový album, který se jmenuje Care About Me a tohle je první ukázka Junior Kelly, Raskuda a jejich věc s názvem Relax.

Relax, Junior Kelly a Raskuda. Tak z tohohle alba si pustíme ještě jednu věc právě teď, jmenuje se Beginning of Wisdom, Junior Kelly. A pak už přijde z Trinidadu Queen Omega. Yeah. Rádio 1, pořád Ramdance, pátek večer, blíží se půlnoc a my jsme tady s váma minimálně ještě dalších 10 až 15 minut.

0: který říkal, tohle album se jmenuje Care About Me, a když už tady máme album, který se jmenuje Care About Me, tak od Queen Omigy si pustíme její novinku, která se jmenuje Care For Me, na Rádiu 1 v pořadu Ramdance.
1: Tohle, co to mi chybilo celý léto.

A dohrajeme to tady dneska v podobném duchu, duchu novýho Ruth Sergej. Budou tady jména jako Christopher Martin, Jesse Royal, Tadus Riley, Busy Signal, Kwanda Jai, Ras Ajay, Tanya Stevens a Sizzla Kalonji.

Tohle to je kombo Christophe Martina, Jesse Royal, If You Were Mine, a tenhle rhythm je odvozený od klasiky I Shall Be Released od The Heptones. Hrál jsem tady, myslím, minule Romaina Virga na tomhle rhythmu a samozřejmě ten originál od Heptones. A dneska si pustíme nejenom jednu, ale dvě věci na tomhle rhythmu. A další je Tarus Riley a právě vydaný track Red Flag.

0: Tak, novinka od Staruse a teď přichází další novinka, která vyšla dneska. Space in my heart. V produkci Maximum Sound. Nový Busy Signal.
1: Jenom, že jsme zapomněli popřát Štefanovi a Sáře.
0: Jo, jo.
1: Ale zase o to víc přejeme všechno nejlepší k svátku Marině.
0: OK.
1: Ha, ha, ha, půlnoc.
0: Půlnoc a Busy.

0: to je všechno?
1: To je všechno.
2: Ne, úplně ne, úplně ne. Jako od nás teďko, co týče našeho hlasového projevu, je to všechno, ne?
0: Je to tak, čas 68. dílu pořadu Ramdán se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Děkujeme všem posluchačům, kteří poslouchali teďkon zživě, ať už jste byli doma, na výletě, na cestě, kdekoliv, tak tam, kde jste byli, my jsme vám přinesli karibskou muziku a další, která je s tím spjatá.
2: A taky dopředu děkuji všem, kteří se poslechnou záznam na našem Soundcloudu, takže www.soundcloud.com.
0: Respektive děkujeme všem, kteří doposlouchali záznam až sem.
2: No tak znova, takže www.soundcloud.com/piny/vali. Tam najdete všechny záznamy úplně všeho.
0: A poslouchejte to. My pak máme dobrý pocit, že to zkrátka někdo poslouchá.
2: Že to k něčemu je, nejenom pro nás, ale i pro ostatní. Ohlasy jsou, ale můžete nám klidně i napsat třeba na Facebooku nebo takhle, lidi třeba, co nás neznáte. Nejenom, že se to dozvíme, že to někdo poslouchá, když ho potkáme někde na party. Tak jo.
0: No a teď budete 2 týdny čekat, za 2 týdny zase ve stejný čas ve 22 hodin na vlnách Rádia 1. Kolikátýho bude? Za 14 dní 23.10. pokud správně počítám. Teď už je 10.10. a nás čeká poslední Rhythm Mix.
2: Poslední Rhythm Mix, který se jmenuje He Say, She Say, vyšlo na Money Matters Entertainment a první track, který si pustíme, bude od zpěváka Kwan Dajai, to je myslím ten, co hrál v tom filmu One Love, ne? Marleyho, ne?
0: To byl právě ten Shepard, který ho zahrál minule.
2: Ne, nebyl.
0: Já jsem
2: ten tam hrál, ale nehrál toho Marleyho. Já myslím, že tady ten Kwan Dajai hrál přímo toho Marleyho tam.
0: Takže každý, kdo hraje ve filmu Najmajce, potom je, což není vlastně nic divného na Najmajce.
2: Takže tenhle, pak Raz AJ a Tanya Stephens a nakonec to uzavře s Isla Kalonji. Nebudu schválně říkat názvy těch tracků, protože ty si najdete právě na tom Soundcloudu, jak jsem zmiňoval.
0: A my se budeme snažit dohnat všechny ty záznamy, to tady můžeme říct veřejně, protože léto nás rozhodilo a my se snažíme to tam všechno postupně dát. A jde nám to ale pomalu.
2: Jsme asi měsíc a půl pozadu, no. Ale tak to nevadí, ta hudba je prostě
0: to je nadčasový, věčná, to je nadčasový. A kdo chce ty novinky, tak prostě musíte živě.
2: Živě.
0: Nic, děkujem.
2: Dobrou noc.
0: Dobrou.
2: Tohle byl pořad Ramdance.
0: Tečka.

たの顔は大変もどかしいという顔不満ですね。あなたは大変真面目で才能もありのようじゃ。

Rádio 1. Nehorázná porce kvality.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se dvojka. Fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46. Dodatkové číslo zase 38.

Máme zase na úplně.

0: Hymba Šwix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Solíčku, pacholíčku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, a Pipík Sedloň tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.